0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
4: Ten stopnový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
3: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má. Potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se pustíme do pořádné taneční jízdy s rakouským DJem Josefem. Tenhle chlapík umí namíchat elektronické beaty tak, že tě nenechají sedět na místě ani v neděli ráno. Jeho styl je mix moderní taneční hudby a klasických rytmů, který prostě funguje vždycky. DJ Josef je ten typ producenta, co ví, jak rozhýbat party, ale i když zrovna nikdy netančíš, jeho hudba tě zvedne ze židle. Takže nezapomeň zůstat naladěný,

tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Bibi Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho

Tady je tvoje metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropol.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Lorana Wolfa, francouzského DJe a producenta, který svou hudbou ovládl taneční scény svými chytlavými housebeaty. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a nálady. Loran Wolf je známý svým svěžím stylem a schopností dodat radost na každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořád

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
3: Ten stotonový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
2: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
1: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark, and now every

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: Pokoj číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher. A začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Léto non-stop. Hudba non-stop.

Let's go. Sounds good.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: dnešní den.
1: Berani, je léto, tak si vyhoďte z kopítka. Býci, vás vždycky potkáme s úsměvem a nad věcí. Blíženci, zkuste vypnout mobil, počítač i sebe. Raci, víte, že v jednoduchosti je síla. Lvi, pokud chcete zhubnout, zakažte si večerní přejídání. Pany, vy si pěkně v klidu, urovnejte své myšlenky. Váhy, o tomto víkendu dokonale zregenerujete. Štíři, rozmazlujte se a myslete pozitivně. Střelci, možná by to chtělo nějakou dobrodružnou zábavu. Kozorozi, buďte víc s rodinou. Vodnáři, stíháte všechno, co si naplánujete. A co my ryby? Jsme docela šikulky, protože vymyslíme aktivitu, která nás nebude stát ani kačku.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc

0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tu máme australskou kapelu Shepherd. Partu sourozenců a přátel, co servírují pop plný radosti, melodii a festivalové energie. Jejich hudba je jako skákání po posteli. Bezstarostná, nakažlivá a vždycky tě rozveselí. Shepherd jsou jako ta parta, co tě vždycky přivítá.

Tady je tvoje metropole. A tahle holandská dvojka, i když to má v názvu, není nemocná. Naopak, jejich hudba ti dá pořádnej šťouchanec. Sick Individuals přinášejí taneční rytmy, co tě nenechají sedět. A melodie,

Tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme Joea Jonase, který se z boybandového princátka proměnil v solového krále. Joe má styl, co kombinuje energii popu s pořádnou dávkou charisma a šarmu. Jeho hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky dokáže nakopnout, ale taky podržet, když to potřebuješ. Umí to rozjet na tanečním parketu i v pohodě doma. Jestli hledáš energii,

Tady je tvoje metropole. Alessandra je talentovaná italsko-norská zpěvačka, která do hudby vnáší osobitý hlas a moderní zvuk plný emocí. Její skladby jsou jako kámoška, co ti vždycky rozjasní den a dodá potřebnou energii. Spojuje chytlavé melodie s aktuálními rytmy, které si snadno zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku muziky, která tě rozhýbe a naladí na pozitivní vlnu. Zůstaň naladěný, protože Metropole ti přinese další parádní jména.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
1: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
0: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
2: Tvoje ráno.
5: Tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Nález pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: Pokoj číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr, ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
4: Ten stopnový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nožkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
3: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude? No vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30. Skvělé léto pokračuje.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, je léto, tak si vyhoďte z kopítka, býci, vás vždycky potkáme s úsměvem a nad věcí. Blíženci, zkuste vypnout mobil, počítač i sebe. Raci, víte, že v jednoduchosti je síla. Lvi, pokud chcete zhubnout, zakažte si večerní přejídání. Pany, vy si pěkně v klidu, urovnejte své myšlenky. Váhy, o tomto víkendu dokonale zregenerujete. Štíři, rozmazlujte se a myslete pozitivně. Střelci, možná by to chtělo nějakou dobrodružství. Družnou zábavu, kozorozi, buďte víc s rodinou, vodnáři, stíháte všechno, co si naplánujete, a co my ryby, jsme docela šikulky, protože vymyslíme aktivitu, která nás nebude stát ani kačku.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Rádio Metropole. Metropole.

0: hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si? Že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené pouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet. Které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
4: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny je Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač ovládl anketu už po deváté a upevnil si pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami se z prémiového triumfu raduje 20-letá pivotka Emma Čechová. Slavnostní gala večer se odehrál v Mariánských Lázních a všem vítězům obrovsky gratulujeme. Máme taky počasí a dopravu, pak hit za hitem, buďte s námi.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Dneska nás čeká doslova ukázkový letní den. Ráno odstartovalo na příjemných 15 stupních, odpoledne to bude ideální k vodě. Sluníčko se probudilo v 5.40 a uvidíme, jestli bude překonán teplotní rekord z roku 1992. Bylo 35,8. Víme, jak bude. Slunečná neděle a taky letní start nového týdne.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Taky v neděli víme, jak se jezdí tady. U Pomezí na Svitavsku záchranáři po dopravní nehodě opatrně. Bouračka se řeší taky před Rajcem Jestřebí. A řidiči na Olomoucku by měli zbystřit taky na D35. Když máte nájezd na D46 u Hněvotína, tady stojí v nepříjemné zatáčce v tom nájezdu porouchané auto. Další dostavené auto hlásíte na krajnici u D1. Je to mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15.

0: Metropole právě dnes.
1: Díky, že nás posloucháte, je 9. srpna den nabitý skvělou společností. Své narozeniny dneska slaví herci František Němec a Petr Rychlý, rocková legenda Aleš Brichta. Svátek má Roman, jméno pochází z latiny, znamená Říman, takže vlastně každý Roman má dnes oficiální právo chovat se jako imperátor, válece a poroučet si, co chce. Navíc dneska slavíme i neoficiální den všech lidí, co rádi čtou příběhy, takže se bez výčitek zabořte do knížky. V tento den v roce 1930 se poprvé ukázala kreslená hvězda Betty Pop. Je to taky den, kdy zbankrotoval první milionář ve hře Monopoly. Takže vlastně malý důkaz, že 9. srpen je ideálním dnem na to, abyste radši nikomu nepůjčovali žádné peníze, ani ty hrací žetonky. Je 9. srpna, buďte s námi.
0: Metropole právě dnes.
2: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt.
6: Ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: Posloucháš? Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze.

0: Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
1: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda. Je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
0: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
1: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
0: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
1: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když bude mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
0: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
1: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste utečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
0: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
1: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
0: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou, moc krát díky.
2: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Tohle je
2: Radio

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web pan prokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 tisíc korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
0: Sport.
3: Neseme další skvělé zprávy z českého sportu. Vodní slalomářka Valentína Kočířová po včerejším zlatu v kajaku vybojovala na mistrovství světa juniorů další titul, tentokrát na kánoji. Bronzové medaile přidal Tomáš Indruch a v kategorii do 23 let Adam Král. A dařilo se i na střelnici. Česká puškařka Klaudie Kac se stala šampionkou v olympijské třípolohové střelbě na šampionátu do 23 let. Obrovská gratulace všem. Přidáváme předpověď i dopravní info.
0: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Dnešní neděle přináší perfektní letní atmosféru. Přes den naměříme 32 až 35 stupňů, což je výrazně výš než dlouhodobý teplotní průměr pro tohle období. Bývá většinou kolem 20 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, k večeru se od západu může objevit přeháňka a nebo bouřka. Sluneční paprsky nás budou hřát až zhruba do 8:30, pak slunce půjde spat. Víme, jak bude. Krásná letní neděle i start nového týdne. Teploty nad 30.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Na cestách máme čerstvý přehled. Rájec Jestřebí, počítejte po nehodě dvou osobáků s omezeným průjezdem. Čerstvá bouračka je hlášena z D55 u Otrokovic ve směru na Hulín. Projedete opatrně. O kousek dál D49 u Frištáku potkáte odstavené poruchané auto. Ve Vyškově v ulici Dukelská pozor na uklouznutí, na vozovce rozlítý olej. Kde si dát pozor na rychlost? Policejní hlídky hlásíte ze Zlína na třídě Tomáše Bati. Stojí ve Valmezu, na 35 v Napajedlech i v Hněvotíně u Olomouce. Radary potkáte taky na dálnici D1 u exitu Hulín Západ a na D46 hnedka před Vyškovem. Dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc.

0: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geissler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.
1: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádi.

Vibe Radio Madrid.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci. Kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
1: Sport.
2: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Jestli máte v plánu nedělní výlet, počasí nám přeje. Dnes nás čeká příval energie a tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. Proti historickému rekordu z roku 1916, kdy bylo naměřeno mrazivých 8,3, nás dnes čeká naprosto pohádkové teplo. Ranní minimum příjemných 15, přes den opět nad 30, víme jak bude, čeká nás krásná letní neděle.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady mezi Brodkem u Prostějova a Otaslavicemi. Dopravní nehodám další na D55, opatrně po srážce dvou osobáků u exitu Otrokovice sever. Nehoda a špatný provoz taky u Rajce Jestřebí, opatrně D49 u Frištáku, odstavený náklaďák. Policie v Mohelnici na Třebovské ulici, na dálnici D48 u Bělotína. Majáčky stojí u D1 na exitu Hulín západ a na D46 u Olšan u Prostějova. Dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.

0: vyrazit.
1: Jestli nevíte, kam dřív skočit, tady je kompletní víkendový nářez. Koupání hlásí Poděbrady, Náklop, Plumlov, Výkleky i akvaparky a koupáky v Olomouci, Štrdmerku, Prostějově, Vyškově, Bělkovicích, Litovli, Uničově i Holešově. Hody svatého Vavřince vrcholí ve Štěpánově a taky v Přerově. Kina promítají nového Spidermana i dinosauří Tlapkovou patrolu v Olomouci, Přerově, Uničově, Šumperku, Boskovicích, Zábřehu, Bruntále i Prostějově. Na hradě Sovinec se líčí pas na medvěda se šermíři i sokolníky, Prostějovský zámek žije rodinným nádvoříčkem. V neděli startuje u Olympie běžecká party Run and Rave, na Poděbradech pobaví divadlo Tramtárie z Horory z Poděbrad, olomoucký letňák rozezní Adam Plachetka s Ondřejem Havelkou, v Kroměříži vrcholí rozkvetlá Floria s Motýl Bandem. Užijte si víkend naplno a s naším rádiem.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?

Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu a můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny.
3: Sport. Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
4: Určitě se hrozně těším a možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat a chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
3: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať z toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál, nálož té nejlepší muziky je tady.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělím. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Vysíláme čerstvé info z našich silnic. V Bruntále v Opavské ulici záchranářské práce po havárii cyklisty. Projíždějte opatrně. Olej na silnici se odklízí ve Vyškově na Dukelské. Na dálnicích pozor na odstavená auta na krajnici. Jedno hlásíte na D35 před Unčovicemi ve směru od Mohelnice. Druhé na D46 u exitu Olšany u Prostějova. Kde dneska nepotkat majáček? Hlídky hlásíte na D46 u Vyškova. Měří taky ve Valmezu na Vsetínské ulici. Pohodovou jízdu bez komplikací.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Mobilní.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.

0: Přejeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili taky o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu: hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no, dobře, super, a tak kolik to stálo, prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no, asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou paniku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavaly do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.
1: A dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet. Které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
4: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny je Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač ovládl anketu už po deváté a upevnil si pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami se z prémiového triumfu raduje 20-letá pivotka Emma Čechová. Slavnostní gala večer se odehrál v Mariánských Lázních a všem vítězům obrovsky gratulujeme. Máme taky počasí a dopravu, pak hit za hitem, buďte s námi.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Dneska nás čeká doslova ukázkový letní den. Ráno odstartovalo na příjemných 15 stupních, odpoledne to bude ideální k vodě. Sluníčko se probudilo v 5.40 a uvidíme, jestli bude překonán teplotní rekord z roku 1992. Bylo 35,8. Víme, jak bude. Slunečná neděle a taky letní start nového týdne.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Vysíláme rychlé dopravní zprávy, začínáme nehodou osobáku s cyklistou, je to ve Svébohově na Šumpersku, projíždějte opatrně. Vyškov, Dukleská ulice, odstraňuje se rozlitý olej na silnici. Na dálnicích to dneska zlobí s poruchami aut, na D1 před exitem Bělotín, počítejte se zdržením kvůli poruchanému autu v pravém pruhu. Další neprůjezdný pravý pruh vás čeká na D46 mezi Drysicemi a Vyškovem. A odstavená auta na krajnici hlásíte u Olšanu Prostějova a na D1 na úrovni hranic. Kde jsou hlídky, hlásíte z Bystřice pod Hostýnem, měří na D1 u Bělotína a stojí taky na exitu Vyškov Západ. Jeďte opatrně.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pohodové nedělní poledne. Je super, že trávíte neděli právě s námi. Za malou chvíli nahlédneme do kalendáře a bude to celkem jízda. Popřejeme všem Romanům k jejich svátku, oslavíme narozeniny Petra Rychlého i Aleše Brychty a k tomu si připomeneme den všech milovníků dobrých příběhů. Přejeme vám dobrou chuť k obědu a parádní nedělní odpočinek. Hit za hitem už letí k vám.
1: Svietspanku.cz. Dřevo všude i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svietspanku.cz.
2: Právě teď výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svietspanku.cz.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
6: Radio Metropole.
7: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: žít.
1: Metropole právě dnes.
2: Díky, že nás posloucháte, je 9. srpna den nabitý skvělou společností. Své narozeniny dneska slaví herci František Němec a Petr Rychlý, rocková legenda Aleš Brichta. Svátek má Roman, jméno pochází z latiny, znamená Říman, takže vlastně každý Roman má dnes oficiální právo chovat se jako imperátor, válet se a poroučet si, co chce. Navíc dneska slavíme i neoficiální den všech lidí, co rádi čtou příběhy, takže se bez výčitek zabořte do knížky. V tento den v roce 1930 se poprvé ukázala kreslená hvězda Betty Pop. Je to taky den, kdy zbankrotoval první milionář ve hře Monopoly. Takže vlastně malý důkaz, že 9. srpen je ideálním dnem na to, abyste radši nikomu nepůjčovali žádné peníze, ani ty hrací žetonky. Je 9. srpna, buďte s námi.
1: Metropole právě dnes.
3: Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 300 000 korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
1: Sport. Neseme další skvělé zprávy z českého sportu. Vodní slalomářka Valentína Kočířová po včerejším zlatu v kajaku vybojovala na mistrovství světa juniorů další titul, tentokrát na kánoji. Bronzové medaile přidal Tomáš Indruch a v kategorii do 23 let Adam Král. A dařilo se i na střelnici. Česká puškařka Klaudie Kac se stala šampionkou v olympijské třípolohové střelbě na šampionátu do 23 let. Obrovská gratulace všem. Přidáváme předpověď i dopravní info.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Dnešní neděle přináší perfektní letní atmosféru. Přes den naměříme 32 až 35 stupňů, což je výrazně výš než dlouhodobý teplotní průměr pro tohle období. Bývá většinou kolem 20 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, k večeru se od západu může objevit přeháňka a nebo bouřka. Sluneční paprsky nás budou hřát až zhruba do půl deváté, pak slunce půjde spat. Víme, jak bude. Krásná letní neděle i start nového týdne. Teploty nad 30.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Dobré odpoledne, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Řidiče v Prostějově čeká zkouška trpělivosti. Kvůli opravě nadjezdu u bývalé Vitany začíná úplná uzavírka úseku od křižovatky v Dolní ulici až po Kojetínskou a uzavřený bude i dálniční sjezd z D46. Pokud pojedete přes Jedovnice na Blanensku, u tamní benzínky se přestavuje nepřehledná křižovatka, možná říkáte konečně. Doprava tam ale jede kyvadlově na semafory a kvůli neukázněným řidičům přibyly ještě nové zákazy, tak opatrně.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Nádherné nedělní odpoledne. Jsme moc rádi, že jste s námi. Za chvilku pro vás máme parádní rozhovor. Před startem atletického mistrovství Evropy v Birminghamu se nám vyspovídal 20-letý talentovaný desetibojař Tomas Järvinen. Mimo jiné na sebe prásknul, že má před závodem tak trochu nahnáno. Přejeme vám skvělý poslech a pohodové odpoledne. Nálož muziky pokračuje.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Posloucháš?
8: Radio Mef.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: Pokoj číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr, ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher. A začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci. Kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
1: Sport.
3: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Jestli máte v plánu nedělní výlet, počasí nám přeje. Dnes nás čeká příval energie a tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. Proti historickému rekordu z roku 1916, kdy bylo naměřeno mrazivých 8,3, nás dnes čeká naprosto pohádkové teplo. Ranní minimum příjemných 15, přes den opět nad 30, víme jak bude, čeká nás krásná letní neděle.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a začínáme v Bystřici pod Hostýnem. Začíná tady rozsáhlá oprava Lipnické ulice. Místem projedou jen autobusy a záchranáři. Osobní auta do 7,5 tuny musí po objížďce přes Blazice a Vítonice. Pokud míříte po dálnici D1 na Brno, u křižovatky Holubice na Vyškovsku se opravuje silnice. Doprava tam jezdí v režimu 2+1 pruh. Sjezd z dálnice na Holubice ale zůstává otevřený. Pohodový den bez komplikací za volantem.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: příjemné nedělní odpoledne. Jestli hledáte pohodovou kulisu k víkendovému relaxu, jste tu správně. Pokud chcete vědět, o čem se teď nejvíce píše na regionálních webech, zůstaňte s námi. Probereme skokové zdražení nafty i chystanou stavbu nové sportovní haly v Kroměříži za 300 milionů. Přejeme vám ničím nerušenou pohodu, skvělá muzika je připravená.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
0: Všechny

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Posloucháš?
2: Radio Mé.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu a můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské Pustevny.
1: Sport.
3: Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
4: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
3: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať z toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
3: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělí. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Tady jsou další rychlé dopravní zprávy. Míříme na Svitavsko, tady probíhá velká letní sezóna oprav. Komplikace a zdržení nás čekají hlavně teď v Trstěnici, Moravské Třebové, Osíku anebo v Jevíčku. Máme tu jednu zprávu pro cestující v Olomouci. Kvůli rekonstrukci zastávky Svatý Kopeček, ZOO, směr centrum, je nástupiště posunuté asi o 100 metrů dále a vybrané spojenky číslo 11 projedou až do Radíkova. Šťastnou cestu!
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: parádní nedělní odpoledne. Je skvělé, že trávíte dnešní den v naší společnosti. Pokud ještě přemýšlíte, co s načatým podvečerem, máme pro vás pár skvělých nápadů. Pozveme vás na běžeckou párty k olomoucké Olympii nebo na show Adama Plachetky na Letňáku. Přejeme vám parádní zábavu a užijte si zbytek neděle.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
4: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém Újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
9: Posloucháš?
10: Radio Mbe.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jestli nevíte, kam dřív skočit, tady je kompletní víkendový nářez. Koupání hlásí Poděbrady, Náklop, Plumlov, Výkleky i akvaparky a koupáky v Olomouci, Štrbmerku, Prostějově, Vyškově, Bělkovicích, Litovli, Uničově i Holešově. Hody svatého Vavřince vrcholí ve Štěpánově a taky v Přerově. Kina promítají nového Spidermana i dinosauří Tlapkovou patrolu v Olomouci, Přerově, Uničově, Šumperku, Boskovicích, Zábřehu, Bruntále i Prostějově. Na hradě Sovinec se líčí pas na medvěda se šermíři i sokolníky, Prostějovský zámek žije rodinným nádvoříčkem. V neděli startuje u Olympie běžecká party Run and Rave, na Poděbradech pobaví divadlo Tramtárie z Horory z Poděbrad, olomoucký letňák rozezní Adam Plachetka s Ondřejem Havelkou, v Kroměříži vrcholí rozkvetlá Floria s Motýl Bandem. Užijte si víkend naplno a s naším rádiem.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet. Které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
4: Sport. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny je Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač ovládl anketu už po deváté a upevnil si pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami se z prémiového triumfu raduje 20-letá pivotka Emma Čechová. Slavnostní gala večer se odehrál v Mariánských Lázních a všem vítězům obrovsky gratulujeme. Máme taky počasí a dopravu, pak hit za hitem, buďte s námi.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Dneska nás čeká doslova ukázkový letní den. Ráno odstartovalo na příjemných 15 stupních, odpoledne to bude ideální k vodě. Sluníčko se probudilo v 5.40 a uvidíme, jestli bude překonán teplotní rekord z roku 1992. Bylo 35,8. Víme, jak bude slunečná neděle a taky letní start nového týdne.
5: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Taky v neděli odpoledne čerstvý dopravní servis. Pokud míříte k čerpací stanici, benzín zlevnil na nějakých 42,27, nafta skokově zdražila na necelých 45 korun za litr. V Olomouci počítejte s velkou dopravní výlukou. Kvůli výměně výhybek u hlavního nádraží nepojedou tramvaje na Pavlovičky. Místo nich vyjeli náhradní autobusy označené písmenem X a tramvajovou zastávku hlavní nádraží dočasně nahradí zastávka kosmonautů. Víme, jak se jezdí tady. Šťastnou cestu i v neděli.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.

0: pohodové nedělní odpoledne. Dneska vysíláme samé dobré zprávy. Za chvíli vám přineseme přehled čerstvých úspěchů našich sportovců. Skvělá vodní slalomářka Valentína Kočířová totiž na mistrovství Evropy vybojovala další zlato. Ta nejlepší muzika vás provází i dál.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Radio Metropole.
6: Metropole.

0: Máme tropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajeďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5 000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Posloucháš Rádio Metropole.

0: nám je můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samosběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z Moravského krasu skvělou zprávu, podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
0: Sport.
1: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gol. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Dnešní neděle přináší perfektní letní atmosféru. Přes den naměříme 32 až 35 stupňů, což je výrazně výš než dlouhodobý teplotní průměr pro tohle období. Bývá většinou kolem 20 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, k večeru se od západu může objevit přeháňka a nebo bouřka. Sluneční paprsky nás budou hřát až zhruba do 8:30, pak slunce půjde spat. Víme, jak bude. Krásná letní neděle i start nového týdne. Teploty nad 30.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Dobré odpoledne, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Řidiče v Prostějově čeká zkouška trpělivosti. Kvůli opravě nadjezdu u bývalé Vitany začíná úplná uzavírka úseku od křižovatky v Dolní ulici až po Kojetínskou a uzavřený bude i dálniční sjezd z D46. Pokud pojedete přes Jedovnice na Blanensku, u tamní benzínky se přestavuje nepřehledná křižovatka, možná říkáte konečně. Doprava tam ale jede kivadlově na semafory a kvůli neukázněným řidičům přibyly ještě nové zákazy, tak opatrně.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: příjemný nedělní podvečer. Je skvělé, že nás posloucháte doma, v autě nebo třeba na zahradě. Za pár minut vás čeká zábavný pohled do historie. Připomeneme si 9. srpen a den, kdy se na plátně ukázala kreslená hvězda Betty Boop, i když tehdy vypadala spíš jako pudl s velkýma ušima. Přejeme vám dobré odpoledne, u nás vás čeká pořádná porce hitů.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
1: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
3: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Radio Metropole.
10: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Díky, že nás posloucháte, je 9. srpna den nabitý skvělou společností. Své narozeniny dneska slaví herci František Němec a Petr Rychlý, rocková legenda Aleš Brichta. Svátek má Roman, jméno pochází z latiny, znamená Říman, takže vlastně každý Roman má dnes oficiální právo chovat se jako imperátor, válece a poroučet si, co chce. Navíc dneska slavíme i neoficiální den všech lidí, co rádi čtou příběhy, takže se bez výčitek zabořte do knížky. V tento den v roce 1930 se poprvé ukázala kreslená hvězda Betty Pop. Je to taky den, kdy zbankrotoval první milionář ve hře Monopoly. Takže vlastně malý důkaz, že 9. srpen je ideálním dnem na to, abyste radši nikomu nepůjčovali žádné peníze, ani ty hrací žetonky. Je 9. srpna, buďte s námi.
0: Metropole právě dnes.
2: Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci. Kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
1: Sport.
3: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Jestli máte v plánu nedělní výlet, počasí nám přeje. Dnes nás čeká příval energie a tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. Proti historickému rekordu z roku 1916, kdy bylo naměřeno mrazivých 8,3, nás dnes čeká naprosto pohádkové teplo. Ranní minimum příjemných 15, přes den opět nad 30, víme jak bude, čeká nás krásná letní neděle.
2: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a začínáme v Bystřici pod Hostýnem. Začíná tady rozsáhlá oprava Lipnické ulice. Místem projedou jen autobusy a záchranáři. Osobní auta do 7,5 tuny musí po objížďce přes Blazice a Vítonice. Pokud míříte po dálnici D1 na Brno, u křižovatky Holubice na Vyškovsku se opravuje silnice. Doprava tam jezdí v režimu 2 plus 1 pruh. Sjezd z dálnice na Holubice ale zůstává otevřený. Pohodový den bez komplikací za volantem.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásný nedělní podvečer. Těší nás, že nasedáte na vlnu pohodového závěru víkendu přímo s námi. Za malý moment se podíváme na slavnostní vyhlášení basketbalisty roku v Mariánských Lázních. Prozradíme vám, kdo si odnesl hlavní trofej a proč už po deváté v kariéře dominuje Tomáš Satoranský. Přejeme vám inspirativní večer a skvělou zábavu u našeho vysílání.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Zažijte hodové slavnosti ve velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
7: Posloucháš?
8: Radio Mé.

0: baví, baby.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy.

0: Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
1: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda. Je to pohled do minulosti i do budoucnosti. Je to vlastně úplně všechno, co máme.
0: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
1: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
0: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
1: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takovej obrácený srpeček.
0: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
1: No disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. A pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
0: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
1: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se slítnou lidi z celého světa.
0: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou, moc krát díky.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.
4: I will learn.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
1: Pojďme se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podrží metropu s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělí. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: skvělý nedělní večer je super, že trávíte finále víkendu s námi. Na regionálních webech se aktuálně hodně řeší nadcházející astronomická událost. Už ve středu nás čeká částečné zatmění slunce a my vám poradíme, na jaký kopec vyrazit, abyste měli ten nejlepší výhled. Přejeme vám večer plný klidu a dobré nálady. Bavte se s naší muzikou.
1: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obrazovce.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
2: Lé, tady je tvoje Metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

0: Rádio Metropole.
1: Léto non-stop. Hudba non-stop.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá

music is my best friend.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Seana Finna, německého DJe a producenta, který ovládá taneční scény s precizností a vášní. Jeho sety jsou jako příběh plný energie, kde každý beat perfektně navazuje na ten předchozí. Sean je jako kámoš, který tě vezme na taneční dobrodružství, kde se nic nezastaví. Jeho styl je moderní, taneční a plný groovu, který tě rozhýbe i v největší únavě. Připrav se, protože Metropole dneska přináší hudbu, která tě rozhýbe i rozhýbe.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptoun. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých housebeatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Kleptoun je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší dávku tajemné tanečnosti.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Swedish House Mafia. Trojice, která změnila tvář taneční hudby po celém světě. Jejich energie a schopnost vytvořit hit, který rozhýbe miliony lidí, je prostě nepřekonatelná. Swedish House Mafia jsou jako ti kámoši, co vždycky přinesou tu největší party, kde nechybí žádná pecka. Jejich styl je moderní house plný silných beatů a chytlavých melodií. Připrav se na pořádnou dávku hudební magie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje legendu taneční scény.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Jamese Hypa, britského producenta a DJe, který svým energickým stylem baví fanoušky taneční hudby po celém světě. Jeho skladby jsou plné chytlavých

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Katia Krasavice je německo-česká zpěvačka, reperka a influencerka, která baví fanoušky svým výrazným stylem a chytlavými písněmi. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese pořádnou dávku odvahy a energie. Katia umí spojit vtip a sílu do originálního zvuku. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské jiskry. Zůstaň naladěný, protože...

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako bláze. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bez

0: na Islandem, ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
0: Naslyšenou, moc krát díky.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na legendy, co definovaly elektroniku. Daft Punk. Tahle francouzská dvojka ve své hudbě míchá takové kouzlo, že se ti chce tančit, i když zrovna sedíš v tramvaji. Jejich styl je prostě unikát, co ovlivnil celý svět a pořád drží laťku vysoko. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do světa Lost Frequencies, belgického DJe a producenta, který dokáže ze vzduchu udělat beat a z beatu náladu. Jeho melodický deep house tě přenese na pláž, i když sedíš ve špičce v tramvaji. Lost Frequencies je jako kámoš, co ti bez řečí podá drink a pustí tě na vlnu klidu a pohody. Jeho písně nejsou jen o rytmu, ale i o pocitu. Ať už chceš tančit, snít nebo jen vypnout. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme ještě spoustu tanečních i chillových momentů.

Tady je tvoje metropole. Ariana Grande je jedna z těch interpretů, co na první poslech dostanou všechny do varu. Její hlas je jako ten silný vítr, co tě odfoukne přímo do světa popových hitů. Ať už zpívá o lásce, životě nebo prostě jen tak, její energie a charisma jsou nepřehlédnutelné. Její styl je moderní, ale zároveň velmi osobitý, takže ji poznáš hned.

0: Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Loud Luxury. Kanadské produkční a DJské duo, které svou hudbou rozproudilo taneční scény svými chytlavými house beaty a vokály. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. Loud Luxury jsou známí svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci taneční radosti.
1: Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the heels, break out the dress. As beautiful as when we first met.

0: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu a můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny.
2: Sport. Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
3: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
2: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať z toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady. Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělí. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: Metropole.
1: Tohle je Rádio Metropole a pondělní podcast. Díky, že posloucháš. Dnes si spolu budeme povídat jako vždy o Olomouci a podíváme se na její rozvoj, protože máme tu po další době Tomáše Pejpka, náměstka pro rozvoj města Olomouce. Já tě srdečně zdravím, Tomáši, ahoj.
2: Ahoj, Tome, a zdravím posluchače.
1: Tome, prosím tě, máme tu dost velké a důležité téma, které se týká parkování v Olomouci v uplynulých dnech. Totiž rada vydala prohlášení, ty si o něm informoval. No a bude se řešit tedy to, že schválila balík změn v olomouckém parkovacím systému. Ty změny by měly začít platit 1. února příští rok. No a prosím tě, kdybys měl vypíchnout ty nejdůležitější, které řidiči a rezidenti opravdu pocítí, které by to asi byly?
2: Tak já si myslím, že jsou to dvě změny. Jedna z nich je z té kategorie, snažíme se ten parkovací systém udělat přívětivější, takže to je sloučení oblasti B1 a B3. Já to zkusím vysvětlit. Jde o to, že tyhle ty oblasti v historickém jádru byly velmi malé, několik málo ulic, takže tím sloučením dojde k větší šanci, že rezident v té oblasti bude moct zaparkovat. Třeba v případě, že tam bude nějaká rozsáhlejší dopravní uzavírka nebo nějaký uzavření třeba kvůli nějaké kulturní akci nebo nějaký jiný problém, ale možná bych měl předestřít, že všechny tyhle ty změny, které jsme teďka v radě projednávali, tak vlastně jsou už připravované s ohledem na budoucí rozšiřování zón C.
1: Takže tady budeme mít vlastně tři zóny, A, B, C, že teda?
2: Nebo výhledově v ty parkovací koncepci jsou i Dčka na sídlištích.
1: Dokonce ještě až no. Tak, takže tady budeme mít takhle rovnou 4 písmenka, kde se můžeme vrtnout. A tam ty zóny, ty mají v sobě nějaké konkrétní rozdíly asi týkající se cen a umístění.
2: No hlavně zaměření, protože ty C zóny, to si můžeme představit jako takové širší okruh kolem Olomouckého jádra a kolem nádraží, tak ty mají chránit ty rezidenty vlastně převážně přes den a v té parkovací koncepci ty zóny D, to znamená ta sídliště, ty jsou navržena tak, že mají chránit ty rezidenty přes noc.
1: Já rozumím.
2: Aby zaparkovali vlastně večer.
1: No a ještě bychom se na to mohli podívat později, trošku hloubějíc, ale zmínil jsi, že teda ta první zásadní změna je rozšíření o ty další a ta druhá zásadní.
2: Já to zkusím popravit. Ta první věc byla teda sloučení oblasti B1 B2, to znamená pomoc lidem v historickém jádru. A druhá vlastně se zase týká převážně těch rezidentů a to byla otázka prodloužení vlastně té regulované doby na večery a na víkendy.
1: Je, tak to počkej, tak na tohle se koukneme hned za chvilku, jo. V pondělním podcastu na Rádiu Metropole.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Posloucháš dál Pondělní podcast z Metropole s Tomem a ještě jednou s Tomem, protože tady je Tomáš Pejpek, náměstek pro rozvoj města Olomouce. A my si povídáme o tom, kam se bude v budoucnu vyvíjet parkovací politika našeho města. A dostali jsme se k tomu, že velkou zásadní změnou, kterou tedy projednala Rada města, má být prodloužení regulace v zónách A a B, nově každý den od 8 ráno do 10 večer a také zdražení parkování u hlavního nádraží. Tome, prosím tě, proč město sahá právě k takovýmto krokům a co si vlastně od nich slibuje?
2: Obě dvě nějakým způsobem reagují na vývoj v tom, jak lidé vlastně to parkování používají. U nádraží je to poměrně jednoduché, to zvýšení toho poplatku z 10 na 40 korun má motivovat. Vlastně vede k tomu, aby opravdu to mělo nějakou regulační funkci, protože ta 10 koruna dneska už téměř žádnou regulační funkci nemá. A my samozřejmě, nebo tak to parkoviště u nádraží by mělo sloužit k tomu, aby se tam ty lidé a auta točili v prostoru toho vlastně velmi malého parkoviště. Mm-hmm. Takže to byla ta jednodušší věc, ta složitější, a vedly se o tom debaty možná rok. Jestli prodloužit nebo neprodloužit vlastně tu regulovanou dobu v historickém jádru, byl velký tlak od obyvatel z jádra a z komise městské části Olomouc Střed, abychom prodloužili tu regulovanou dobu. Naopak byl poměrně velký, mnoho argumentů taky proti. My jsme si k tomu nechali dělat i nějaké průzkumy, tak jak jezdí to autíčko s těma kamerama, takže jsme mapovali to využití. Ve většině případů tam v těch jednotlivých parkovacích oblastech nějaké rezervy byly, ale tady ten průzkum samozřejmě nepodchytí ty situace opravdu nárazové. Jo? To, že v jednu chvíli přijedou lidi do divadla. Podívejme se vlastně ten typický důvod vlastně, který zatím je tady za tou změnou, a to je to, jak se mění vlastně používání historického jádra. Dřív v historickém jádru bylo víc obchodů, dneska se do jádra jezdí hlavně za zábavou, za kulturou, do restaurací, do hospod. To znamená, že ten typický návštěvník dneska už není nutně ten v té denní době, ale je to ten, který se třeba přijede na tu večeři nebo do divadla. A právě tady v těchto dobách vlastně dochází k tomu, že ti rezidenti mají problém zaparkovat.
1: Aha, jasně. Takže je tam večer plno lidí nebo plno aut, tak je potřeba to nějakým způsobem vyregulovat, jo. Mhm. Dobře. No, důležitou také věcí v tomto tématu jsou ještě úpravy parkovacích zón v Olomouci. Ty jsi zmínil, že ta změna má být přípravou na rozšíření systému o zónu C, tak tohle téma si necháme na další vstup na Rádiu Metropole.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Parkování v Olomouci, to je jedním z hlavních témat dnešního pondělního podcastu z Metropole. Zdraví tě Tom, se mnou je tu u mikrofonu Tomáš Pejpek, náměstek pro rozvoj našeho krásného města Olomouc, a řešíme parkovací politiku v Olomouci. Tome, hovořil jsi o tom, že úpravy parkovacích zón, které schválila Rada města, mají být zároveň přípravou na rozšíření systému o zónu C. Máme tedy Ačko a Bčko. Tak jak daleko jsou vlastně přípravy s touto zónou? Kam bude zasahovat? Pojďme.
2: Ta zóna C je, jak už jsem říkal, je to vlastně širší jádro, nebo tak okruh kolem širšího jádra, řekněme od městských parků po sídliště a potom oblast kolem hlavního nádraží. A je to ta oblast vlastně, kde nejvíc lidé dneska, ti, kteří přijíždějí do zaměstnání, tak odstavují auta, typicky třeba vedle Dobrovského, kde člověk téměř přes den nezaparkuje. Takže jsou to ty oblasti, ale kolem hlavního nádraží ta situace není o moc lepší. Takže to jsou oblasti, kde vlastně je poměrně velká poptávka po tom, abychom ty C-zóny zavedli. Od té doby před 3-4 roky, kdy se vlastně o té parkovací koncepci víc debatovalo a kdy byl velký odpor vlastně, proč by se to mělo spoplatňovat a proč přidávat nějaké další regulace, tak vlastně od té doby cítíme spíš, že se lidé opravdu ptají, tak jak se ptal ty teďka, kdy ty C zóny konečně budou. Já teďka řeknu ten důvod, oni už měli být dneska ty C-zóny zavedené a my jsme museli v roce 23-24 to rozšiřování zastavit kvůli nedobře připravenému informačnímu systému. Měli jsme informační systém, který bylo naprosto zřejmé, že nepojme to výhledově desetinásobné rozšíření toho parkovacího systému, protože my dneska máme v tom jádru kolem 2000 parkovacích míst a výhledově i s těmi C a D zónami má Olomouc mít kolem 20 000 těch míst v tom systému.
1: Tak ta pásma jsou širší,
2: A ten systém jako kdyby na to nebyl jako kdyby dobře připravený. A my jsme po nějakých debatách, tak jsme přistoupili vlastně k pořízení úplně nového informačního systému, což nějakou dobu trvalo. Trvalo to déle, než jsem sám myslel. V tuhleto chvíli je vyhlášené výběrové řízení vlastně na dodavatele toho informačního systému. Jestli se neskomplikuje ten proces toho výběrového řízení. Víme, že někdy výběrová řízení nemusí probíhat jako kdyby hladce, ale pokud všechno dobře dopadne, tak bude příští rok na jaře ten systém zprovozněný a bude město moct přikročit k tomu, aby začalo tu zónu C zavádět. Bude se to dělat po jednotlivých oblastech, tam je, myslím, C1 až C8, je to rozdělená ta zóna C asi na 8 oblastí, tak z nějakých kapacitních důvodů, abychom nezahltili úřad, tak se to bude dělat v nějakých tříměsíčních třeba intervalech, se to bude ty jednotlivý Cčka by se měly spouštět.
1: A opět to má teda vyřešit nějakou regulaci v místě, aby tam byla dostupná ta parkovací místa.
2: Ten systém je pořád vlastně stejný jako v tom jádru, jde o to, aby rezidenti byli zvýhodní proti vlastně všem ostatním. V tomto případě samozřejmě rezidenti i abonenti, to znamená lidi, kteří pracují, kteří tam mají firmy a tak dále.
1: Chápu. Dobře, děkuju. Tak tolik k tématu parkovací politiky v Olomouci a já si myslím, že se můžeme posunout k dalšímu tématu a to je neméně důležité a to je trať do Pavloviček v Olomouci. Tak uvidíme, co s ní bude. Už za chvilku si o tom popovím.

0: podcast z Metropole.
1: Díky, že ladíš Rádio Metropole. Tady je Tom a se mnou je tu Tomáš Pejpek, náměstek pro rozvoj města Olomouce. A my si povídáme o tom, jak se rozvíjí město Olomouc. Řešili jsme spolu parkovací politiku. No a teď se podíváme na dost důležité téma týkající se městské hromadné dopravy. A to je téma, které už rezonuje Olomoucí docela dost dlouhou dobu. Je to trať do Pavloviček. Tome, pojďme k tomuto tématu, protože to určitě vyvolává hodně otázek. Přeci jenom pojďme si dát takovou tu základní. Jaká je vlastně budoucnost tramvajové trati do Pavloviček? Je ve hře její zrušení kvůli tomu, že už je zastaralá, nebo město hledá nějaké jiné řešení?
2: Jo. Já se možná vrátím o několik let zpátky.
1: Dobře, teď, pojďme.
2: Teďka. Mnoho věcí a tramvajové trati a nebo vůbec městská hromadná doprava je prostě extrémně nákladná záležitost. Tak samozřejmě město se na ně snaží čerpat dotace a čerpalo na ně poměrně úspěšně stovky milionů korun vlastně i do teďka. A v tom dnešním dotačním období, které je... Teďka ti řeknu 22-28 zhruba tak.
1: Ale máme nějaké aktuální dotační období.
2: Jsme teďka uprostřed dotačního období, jsme v té fázi, kdy by se mělo hlavně už stavět, jo, protože už je ten rok 28 není moc daleko, 28-29. A tak bylo v něm taky, na tu hromadnou dopravu v něm bylo alokováno vyšší stovky milionů korun vlastně na olomouckou hromadnou dopravu z programu ITI, co to je vlastně region Olomouc, Přerov, Prostějov a navazující toto aglomerační území. My jsme, když jsme přišli před těmi 4 roky na radnici, tak jsme se tehdy tady tuhletu věc nějakým způsobem uchopil Mirek Žbánek jako tehdejší primátor. Jsme se vlastně podívali na stav té přípravy, který se týkal tramvajových tratí. Viděli jsme, že trať na Novou ulici, tak ta byla už v pokročilém stupni projektové přípravy. Mm-hmm. Potom byl investiční záměr, to znamená studie na třetí etapu tramvaje na Nové Sady.
1: Ano.
2: Ale jenom studie. A na zbytek jako kdyby nebylo připraveného nic. Jo. Takže my jsme v té bylo, řekněme, 4-5 let jako kdyby do
1: uzavření té věci.
2: Jako toho času bylo málo a my víme, že vlastně v dnešní době něco vyprojektovat a povolit, zvláště takovéhle stavby, tak to není otázka jednoho roku, to je otázka třeba 3-4 let, jako vlastně to nachystat, jako kdyby na realizaci. Takže my jsme se museli dívat, co je reálné, to znamená, rozhodli jsme se, že první začneme pracovat na té tramvajové trati, na té Novosady, kde jsme měli aspoň tu studii. Tam se vlastně dneska teprve po těch 4 letech jako kdyby dokončuje ten projekt stavební povolení. Podařilo se, tam to brzdil výkup pozemků, takže podařilo se vykoupit pozemky. Takže tramvajová trať na Nové Sady, ta je teďka tak jako kdyby nejblíž na té startovní čáře, co město bude moct stavět. Mm-hmm. A zbývaly vlastně od dopravního podniku informace o dvou velkých tratích, které... Ta informace byla, jsou opravdu ve špatném stavu, jsou dožilé, je nutné je výhledově zrekonstruovat. A to byla trať do Neředína a právě ta zmíněná Hodolanská trať. My jsme se podívali jako kdyby na obě dvě ty trati, podívali jsme se, která obsluhuje jak velké území, jak velké množství obyvatel. Je zřejmé, že ta neředinská trať je jako kdyby obsluhuje podstatně větší množství lidí, to znamená, my jsme začali s tou jako kdyby neředinskou tratí. Mm-hmm. První jsme udělali studii na tu neředinskou trať, pojmuli jsme to jako... celkové přeřešení té ulice, nejenom samotné té koleje. A tam máme hotovou studii a začíná se projektovat teďka ta trať. U té hodolanské trati jsme...
1: Tady bych tě zastavil. No. Tady už si dáme takový cliffhanger a necháme to na další vstup, jo, okay, co se děje u té hodolanské. Posloucháš dál? Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.
3: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: Metropole.
1: Díky, že ladíš Rádio Metropole a pondělní podcast. Zdraví tě Tom a se mnou je tu Tomáš Pejpek, náměstek pro rozvoj města Olomouce a řešíme tady spolu tramvaje a tramvajové trati. Spíš teda tramvajové trati. Podívali jsme se na tramvajovou trať do Neředína a teď už se podíváme hodně tedy na to, co bude s tramvajovou tratí Hodolanskou, tedy tratí do Pavloviček. Tome, jak to teda je? Co jste vymysleli?
2: Takže já navážu, my jsme pořídili studii rekonstrukce té tramvajové trati do Pavloviček. Potom se na to rada města znovu podívala a řekla, pojďme, vyšlo to zase na nějakých 500-600 milionů korun.
1: No je to spousta peněz, tam je hromada problémů totiž.
2: Ta tramvajová trať přitom, jako kdyby v té části do Pavliček, v té koncové části, není moc využívaná. Ale je využívána samozřejmě, ale kapacitně není moc vytížená. Takže zazněl požadavek na to, abychom se podívali ještě na variantu, kdyby ta tramvaj byla nahrazená autobusovou linkou. Mm-hmm. Tady rovnou autobusovou linkou, která by nebyla jako kdyby handicapovaná proti té tramvajové trati. Jo. To znamená zase autobus, který jezdí ve vyhrazeném pásu mm-hmm. se všema preferencema, se vším komfortem a tak dál. My jsme tu studii zadali, ta studie bude dokončená teďka někdy na podzim, to znamená příští rada města bude mít k dispozici vlastně dvě cesty, jak postupovat. Doteďka není nic rozhodnutého, to znamená, že když lidé psali petici zachraňte Hodolanskou nebo Pavlovickou trať, bylo to trošku předčasné, protože rada města v tuhletu chvíli ještě ne o tom nerozhodla. A může se taky stát, že s ohledem jako kdyby na ty dotační prostředky ani třeba nezvolí nakonec jednu nebo druhou tu cestu, ale třeba půjde cestou postupných oprav té tramvajové trati. I to je samozřejmě možnost.
1: Takže máme, řekněme, tři nějaká východiska hypotetická, jo? Obnovit nebo udělat novou trať, opravit trať, anebo teda udělat pás, samostatný pás pro autobus.
2: Pro elektrobusy.
1: Tak. No. Dobře, no tak uvidíme, co z toho teda bude. Já jsem velmi zvědavý, jak to dopadne. Podíváme se ještě na další téma a to je takové, bych řekl, z těch všech, řekněme, nejmilejší, protože to bude dětské hřiště v Čechových Sadech, tak už za malý moment na Rádiu Metropole.
0: Posloucháš Rádio Metropole. Byla jedna hodina. Rádio

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou porci

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká